0: Önök a Nemzetiségi Adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben ruszin nyelvi műsorunkat hallják.
1: Ruszinska programma Magyarskoho rádia. Milí poslucháči, zo štúdie vás pozdravuje Anna Fabian i vsa redakcia rusinskej programy Maďarského rádia. Želajme smačno o tomu, kto právě obiduje, a najpádne obid na užitok tomu, kto už po obidi. Z našou dnešnou muzečnou programou chočeme vám pohodeti vďaci zo CD-čkov od Petra Murianka z Lemkoviny z názvu Písni i spívanky Petra Murianka. To vynětkové vydavnictvo z tovarišenia Ruské bursa. У нашій програмі желаємо вам приємну забаву.